0: Samuel a samozvaný Tri prasiatka na Európe 2.
1: Tri prasiatka na Európe 2 stále pokračujú a dnešnou hostkou je Dobina Sabrina.
2: Niekedy ťa aj prekvapilo, že teda kto prišiel k tebe, že si až bola prekvapená, že aký normálne vyzerajúci človek. Či už si zvyknutá na to?
3: Normálne vyzerajúci. Si ako predstavíš tých klientov? No.
2: Tak ty si ako predstavovala, že keď si nevedela, kto k tebe príde a prvýkrát v živote si to urobila, tak opíš nám tie pocity, že teraz prvýkrát v živote ideš robiť Dominu. A čo si čakala, že sa tomu deje? Jaké boli tvoje predstavy? Jaká realita?
4: No, predstavu som mala nejspíš podľa nejakých tých porno filmu, jak to tam vypadá, ale no, tam ide nejvíc o tie obličky, o to ponižování, nejaké vyprasky, ale jako viedzela som, že to není jenom tohle, ale moc som na tým nepremýšľa, pretože to pro mňa bolo fakt nieco úplne nového. Ale vlastne první, tomu se říká lekce, tým naším jako sezením, takže nezačínala jsem jako individuální lekce, ale duo takzvané, že dvě slečny, jedna je jako fakt profi, já se učím, takže já se připojím na tu lekce a asi ta první byla taková, že to byl nějaký starší pán z Německa, tak asi nějaký ten jako sex turismus v Praze. A vlastně já se na něho vyčorala.
2: Hneď na prvý krát.
4: Áno.
3: Pustilo ti to normálne, či si bojovala?
4: Ne, práve to bolo zaujímavé, že ako vedela sem, že pokud to neskúsim, tak vôbec ako nevím, jestli mi to vôbec pôjde, jestli ten mozek to ako odblokuje. Aha. Ale ukázalo sa, že ako žiadny problém s tým nemám.
3: Takže si ho hneď ošťal, jak došiel, tak hneď dostal zlatý dážď.
4: Je to tak.
5: A on to chcel, či to tak ako
4: chcel,
5: sám asi sa, hej?
4: Chcel, on to chcel.
2: A prosil.
4: 100%, 100%, a pak ďakoval, ako takže vypadal, bol nešťastný.
3: A bol to takže ten moment, kedy si povedala, že je to niečo pre teba?
4: Jo, asi jo. No, stejně jako jsem se rozhodla už trošku po delší době, že trošku víc lekcí je to potřeba, abych měla větší, nějaký širší náhled na to, co se tam děje, jaké jsou právě ty klienti. Ale vlastně jsem vycházela z toho bodu, že pro mě, já to vůbec nevnímám jako uchylky. Já to prostě tak neumím. Já nesoudím lidi, pro mě každý z nich je by default jako prostě normální člověk. A více k tomu, já bych řekla, že oni mě inspirují tím, že přijde ten chlap a řekne přesně, co on chce. Jako tohle chci, to ne. A pro mě to znamená, že je to člověk, který vlastně je nějak zaměřený na to, jako kvalitní prožití, na ten prostý prožitek v tom těle a že přes to tělo chce mít jako co nejvíc zážitku a že to zkoumá to svoje tělo, co se mu líbí, co ne, takže vlastně asi největší inspirace pro to, aby tam pokračovala, bylo vlastně to, že těch kluci, oni jsou skvělé, že prostě kolik lidí, kolik jich napadne nějakých scénářů, prostě příběhů a že vlastně v tom svém normálním životě většinou oni nemají tu možnost, ten prostor to s někým jako sdílet.
2: Ano, ano.
4: Takže, no.
5: No, mňa by tak zaujímalo, že určite si musela mať aj v sebe nejakú takú vlastnosť, že ťa baví takéto ponižovanie, taká tá dominancia. A nikdy si sa nezamyslela nad tým, že prečo tí klienti, prečo tí muži to majú tak v sebe, že majú radi to, keď prídu k nejakej cudzej žene, zaplatia jej prachy za to, aby ju ponižovali, že čím to podľa teba je, že to tí muži proste majú. A asi vo veľkom, lebo mali sme tu veľa takých hostiek podobných, ktorí robili podobnú prácu ako ty. A vo veľa z nich sme ako keby tak vo vnútri videli, že oni to tak fakt nejak majú v sebe, že majú tam v sebe to, že nejaký muž im niečo v minulosti ublížil, spôsobil a tam je vidno, ako po tých rokoch môžu konečne tým mužom ako dať najavo, že a kokot, ja som tu tá, ktorá je tá šéfka. Mm-hmm. Tu máš. Mm-hmm. Že čo je tým, za tým príbehom u teba a prečo si myslíš, že tí muži to tak majú, mm-hmm. že to vyhľadávajú?
4: Určite, to není moje motivácie. Nemám žiadny problém s mužima v živote. Mm-hmm. Ja vlastne, oni mňa fascinujú, milujú, sú skvelí. Fakt ako... Ale když oni to chcie...
5: Áno, keď to chcú.
4: Ja, tak, no.
0: Oliver, Samuel a samozvaný

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Takto krásne stredajší večer si spríjemňujete s nami z Európou 2 a s tromi prasiatkami. Hostkou je Domina Sabrina a naša otázka je, prečo?
2: Nemám to ako nejaký spôsob niekomu pomstiť, niečo kompenzovať, to vôbec ne. A dominácia pro mňa neznamená ponižovanie vôbec. Dominácia môže byť ako jemná, môže byť ako proste, no... Může být tam to ponižování, ale to není moje jako prostě oblíbená praktika, to nějaké verbální prostě sprosté keci, protože no, nerada hraju na něco, čím nejsem. Takže moje motivace je naopak prostě nějaká vesmírná láska k lidem a můj způsob komunikace s chlapama, že fakt, oni přijdou a řeknou mě věci, které nemůžou říct své partnerce, kamarádům, prostě to je nějaký těch jako tajemný, prostě zavřený pokojček, kam pustí jenom mě. Mm-hmm. A to mě inspiruje, to mě prostě to mě nabije. Mm-hmm. Jo. Asi... Ale stejně je to asi trošku moje kompenzace, protože jsem byla dlouho ve vztahu, byla jsem vdaná. Mm-hmm. A v tom vztahu s časem vlastně ta nějaká důvěra, ta důvěrní komunikace pomalu mizela. A nenašla jsem tam ten způsob, že prostě jako řekni mi, jak se máš, co chceš, jako všechno, nějak to nešlo. A tady já si užívám toho, že ta moje role, ta moje pozice, ona je o tom, že by default ten klient už jako se připravuje na to, že fakt tam bude tam ta důvěrná komunikace, bez toho to vůbec jako nejede.
3: To je zajímavé. Mm-hmm. A je to také, že ty jsi byla vdaná kolko? Ako dlho?
2: 10 let.
3: 10 let? Mm-hmm. A nemali ste také, že ti akože nemohol čokoľvek povedať, že čo by on chcel v tej posteli? Že on ti nemohol povedať, že čo chce v posteli? Alebo nechcel
2: ja
3: už potom?
2: Cítim tak, že proste on možná on taký ako měl nejaké zájmy trošku v tom smieru BDSM, že... Ale nějak, no, nemluvili jsme o tom prostě. Pokud já se snažila na něco zeptat, tak on to viděl, že jako já tlačím na něho, že tu moje nějakou dominace, nějakou iniciativu tak moc jako nepřijímal. Mm-hmm. Takže... A to je taky věc, která mě v tom světě SM zajímá, že vlastně ta SM dynamika, ona, jako já věřím, že hodně lidí by to mohli integrovat i do svého prostě osobního života, do toho partnerství, že to nemusí vždycky být tak, že ten člověk musí za tou dominou, protože partnerce to nemůže prostě sdílit, že by chtěl, že ona by nasadila ten strapon, jako, abo jel, abo ho. Tak bohužel většinou chlapi to neskouší, protože se bojí, že jako partnerka to... Jako...
4: I na trhně rýč. A to akože já celkom chápem, ne? Uh-huh. Či ne? Já to chápem. Mě se bojí, že na trhnu rýč. Nechcel by som mať na trhnu tú rýč frajerkou. Či? Ja vím.
3: Akože asi,
4: no, asi všetci vedia.
3: Asi aj chápeme presne chlapov, že keď majú takéto túžby, tak že to nepovedia tej frajerke. Lebo akože z toho už nie je cesty späť. Že povedia, že chcem byť naložený do rýti a proste keď už príde to odsudenie, tak už, mm-hmm, už to nevezme späť. Vlastne nechcel som.
2: No,
4: ja to bola asi sranda.
3: Hej, to bolo iba for. Ok, a prečo máš kúpený strapom? No, proste to som mám tak, aby ten for vyznel.
4: To je kamošov.
3: Kamošov.
4: Takže ty spáš s kamošov?
3: Možno.
4: To bol tiež for.
3: Hej, to bol tiež for. Mimochodom, tu je Domina, zoznáte sa. No, takže... Nie je to také smutné, že vlastne keby si možno v tom vzťahu to skúsila takto vybaliť všetko. Ty si vtedy bola Domina, alebo nebola, keď si mala vzťah?
2: Mm-mm.
3: Nebola si. A robila si aspoň šťastí to, čo teraz robíš v práci doma? Alebo ty si chcela robiť to, čo robíš v práci, a on to nechcel?
2: No, najspíš tak. On to nechcel. Oliver, Samuel a Samuel.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: V troch prasiatkách u nás na Európe 2 sa snažíme vyspovedať hosti tak trochu z iného súdka, z iného sveta a darí sa nám to celkom dostatočne dobre. Dnešnou hostkou je Sabrina, ktorá je domina a je celkom na mieste zistiť, ako to ona mala vlastne vo vzťahu. Bola tiež domina?
2: Mám pocit, že chcel, ale si nemohol priznať, že práve není tam tá cesta spátky, že pak sú tam obávy. Že... No ale ja taky to chápu, že je to složité v tom vztahu, tá ženská očekává od chlapa, aby jako prostě plnil nějaké cez odpovednosti nejaké veci měl tu dominantní roli, že prostě jako přináší peníze a všechno a že je tam asi nějaký strach vyměnit se těma rolema.
3: Či být dominantný a nechat si občas zoriť naložit. To nezvládne každý chlap, to si povedzme.
4: Ale to nie je také ťažké, keď na to zamyslíš.
3: Ja viem, že nie, ale...
4: Musíš tam nájsť tú súhru.
3: Povedzme, že sú tu aj posluchači, ktorí nevedia, aké to je. No, dobre.
4: Musíme sa venovať aj menšine.
3: To je na sexuálnej menšine. Dobre, je chlap, ktorý si nechá naložiť do zadku z pravidla gej?
2: Vôbec ne.
4: No, takže nie som.
3: Wow. To je ďalšia kategória.
2: No, jako vlastně ta příroda nějakým způsobem těm chlapem dala do toho zadku tu prostátu, přes kterou, jako, já nevím, asi to víte, anebo ne, nevím, že některý chlapy si umí udělat přes tu prostátu a je to jiný druh orgazmu.
4: Akože ja som to párkrát už počul, ale ja som aj v pohode s tým, že taký typ orgazmu ani mať nikdy nebudem. Takže celkom som s tým úplne, že dosť
3: okej. Toto je podľa mňa tá veľká kategória chlapov, ktorí vedia, že existuje tu nejaký iný orgazmus, ale absolútne ho odmietajú vôbec.
4: Sú príliš málo zvedaví.
2: Ale práve naopak sú i lidi, ktorí sa zamierujú na to, cvičí to, aby to...
3: Ako?
2: Aby to proste to sa naučili to dělat.
4: Počkej,
2: většinou je to spojené jako s intenzivními análníma hradkama.
4: A takže cvičit jako... riť. Že cvičí a riť. Ržiť.
3: Zadek.
2: No ržiť jasně, prdelku. Roztahujou.
4: Že se jako připravujou.
2: Protože podle mě většina z těch, kdo to zvládá, ten orgazmus, ten, jak se tomu říká, mokrý orgazmus.
3: No tak to zase nepreháňajme.
2: Ty, který, kterým dělám ten fist. Jako.
4: Počkej, čo? Až ruku ty robíš fisting?
2: Mm-hmm. Ano.
4: A aký môže mať muž pri fistingu mokrý orgazmus? Ako sa to dá?
3: Nie.
4: Sa to do série?
2: No, ako...
3: No. Čo to?
2: Vejdu tam.
4: Ona mu najde asi. Vejdu tak, vejdeš tam.
2: Mám to fest.
4: Dáš si dole pred tým prste, aby tam neostal? Aspoň...
3: Tak to si, ja toto si trochu prehnala, nie?
2: Ja mám vždy latexové rukavice. Okay.
3: Takto?
2: Vobče, to záleží možnosti lidského těla.
4: Ako
2: vůbec netušíte.
4: Najhlepší si strčila ruku do zadku.
3: Ale.
4: Ne.
3: Neverím tomu. Ne.
4: A to kde si vyšla? Nosom? Čo?
3: A čo si mu vybrala?
2: Je tam taková zatáčka.
4: Ty kokos.
3: Z toho bolí brucho.
2: A ne,
3: ty si za prvou zákrutou?
2: A môže byť občas ako dvěma rukama, to je už složitejšie.
4: A tlieskať.
2: Máš tam, to som neskoušila, a druhou takhle, ako vatrne tam vejdeš, ja máš ich dvě, ako, a môžeš sa tam ako
4: hrať. Kamen, papír, mužka. A toto sa teda deje a on sa z toho urobí, ten muž?
2: A měl jsem klienta, který to během té hodiny zvládl tak asi 30krát, ale my jsme byli domluveni, že já ho budu jako stimulovat, pokud prostě neuděláme těch 30, chcel prostě nějaký ten rekord jako pro sebe, to je takový sportovec, řekneme.
3: Ano, sportovo to zabral. Počkej, ale to se spraví tak, že jakože aj se spraví reálně. Myslím tak chlapský.
2: Cože?
3: Vystrieka sa? Pritom.
4: To musíš tak narovne.
2: Pritom, ako fisingu, pri tom procesu, nejspíš ne. Až potom možno.
3: Až potom.
4: No počkaj, to nerozumiem.
3: No asi tým pádom existuje orgazmus, ktorý sa dokáže cez zadok spraviť, hej? Že on sa spraví inak?
2: fakt ideme do tých ako biologických detailov.
4: Ty si povedala, že mokrý orgazmus u muža. My sa teraz vlastne snažíme dostať, že čo je ten mokrý orgazmus.
3: Začne... Alebo že ako sa 30 krát vôbec spraví.
4: Áno, s tým, že máš obe ruky v aorite.
0: Oliver, Samuel a Samuel.

0: hranice. A počkaj. Ja chcem vedieť, kým sa dostaneme k extrémom. Čo bolo to prvé, kedy si to robila sama? Najprv si to akože ošťala. To. Teda najprv si sa vycíkala na chlapa. Mm-hmm. A potom akože prvý reálny zážitok, kedy ti niekto dal peniaze, bol aký?
1: No, proste som vojela chlapa s traponem. Jako, a to bolo všechno.
2: Wow. Ako pri všetkej úcte. Ja to naozaj nemyslím zlom, ale ja si ťa, Sabrina, neviem predstaviť.
0: No, či si to
2: so straponom, ako nakladáš nejakého 40-ročného dôchodu nemeckého. Neviem si ťa predstaviť. A do toho mu pcháš dva prsty do ryti, hráte kamenúšky, papíš. Jemu...
1: Ale v rukavice vždycky, jo.
2: No ja tak to chápem, tak to už si to viem. Už je to teóin.
0: Dobre, takže toto bol prvý zážitok. Tak, a ako ti to vlastne, akože toto napadlo? Že nechcela si byť radšej iba ako striterka, prostitútka?
1: Ne, vôbec mne to nenapadlo.
0: Nie?
1: Ne.
2: A dobrý nápad, nie?
1: Ne, vlastne to bola nejaká náhoda, že mne proste nejaký kamarát řekl, že by mne to možno bavilo. A v tú dobu som prožívala takovú veľkú krízu, pracovní jako vyhoření. Som jako programátorka k tomu ešte, okay. Takže potom proste několik let v veľkém korporátu jsem měla prostě prázdnou duši, žádné inspirace a hledala jsem právě ten nějaký nový zdroj inspirace. Musela v tom být nějaká komunikace, něco, tak mě to napadlo, že by to bylo jako fajn to zkusit. A mně se na tom líbí, že vlastně nikdo z těch chlapů vůbec neočekává žádný sex, jako ode mě, že jako... Všichni chápu, že ani se nemůžu mě dotknout bez, jako, bez povolení. A právě to, že já tam to kontroluju. Já to v životě potřebuji mít to pod kontrolou, takže podle mě to všechno prostě perfektně to sedlo.
2: Ty si vzpomínala, že si dlhé roky robila v korporátě v takom segmente?
1: IT. Programátorka, jo.
2: IT. Mm-hmm. Myslíš si, že aj takýto typ práce, ako keby si zahadený do toho počítača, v podstate taký nudný, jednoduchý.
3: Stereotyp.
2: Tak, taký stereotyp, kde nemáš úplne možnosť nejak vyčnevať zdávu a tak ďalej. Myslíš si, že aj toto tomu dopomohlo? Že to v tebe ako keby našlo to, že ja takto nechcem byť. Ja som proste vnútorne úplne niekde inde a excelovské tabulky robte niekto iný a idem proste fistingovať. Na túto otázku nám Sabrina odpovie už v podcastoch. A my na teraz končíme. Šup do podcastov. Majte krásny večer. Ahoj. Oliver, Samuel a Samuel.